Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Dnes začínáme s druhou částí seriálu Pan Bauman na cestách. Určitě si vzpomínáte. Noviny, u kterých pan Bauman pracuje, ho vyzvali, aby napsal pro zahraniční listy reportáže o menších a středních německých městech. Dovíte se toho.

Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Dnes začínáme s druhou částí seriálu Pan Bauman na cestách. Určitě si vzpomínáte. Noviny, u kterých pan Bauman pracuje, ho vyzvali, aby napsal pro zahraniční listy reportáže o menších a středních německých městech.

0: Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Dnes začínáme s druhou částí seriálu Pan Bauman na cestách. Určitě se vzpomínáte. Aby napsal pro zahraniční listy reportáže o menších... Chceme tak postupovat i v tomto rozhlasovém kurzu. A stejně jako v předcházejícím, jsme rezervovali i teď zvláštní lekci pro vysvětlení jazykových problémů. Po každé lekci s dobrodružstvím pana Baumana bude následovat lekce s vysvětlením slovní zásoby a mluvnice. Tak tedy, pan Bauman je opět na cestách. Zajisté se dovtípíte, že nebudeme v novém seriálu prostě pokračovat v dlouhé řadě menších a středních měst. Nikoli, nový úkol, který pan Bauman od svého listu dostal, zní zcela jinak. Dovíte se to hned v dnešní lekci.
1: Pani Mario, czy zechciała by Pani powiedzieć nam kilka słów na temat Pani powiązań zawodowych z twórczością Tomasza Manna?
2: Trudno mi może od razu mówić o osobistych moich powiązaniach z twórczością Tomasza Manna, czy zawodowych jak Pani. Może ze względu na rocznicę obchodzoną w czerwcu.
3: Kazanie ostra, co izjavili nekateri politiki u Bonu, terhkrati izrazili upanje da bodo Rusla kmalo pomilostili.
4: Menim bo jako